chulo, papi papi papi ten a mí, papi papi papi chulo, papi papi papi ten a mí, papi papi papi chulo, papi papi papi ten a mí, papi papi papi chulo, papi papi papi ten a mí, papi papi papi chulo, papi papi papi ten a mí, papi papi papi chulo, papi papi papi ten a mí, papi papi papi chulo, papi papi papi.